0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Kdo ví, co s tou kurvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala. Co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.
3: I was blinded by the darkness, wishing for a ray of light, and every day I felt so heartless.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj!
2: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím?
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říkal jsem gej?
0: Rock Radio. Konec legrace.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Utiku, senzační film. Rumunský. Máš lístek? To musíš vidět. Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil. Tu máš, ať nezmeškáš žurnál. Oblíka, jo, ne, jdeme, pojď. Je to trochu cestopisný a trochu erotický. No, já bych na to šel ještě jednou, ale nemůžu, musím se koukat na besedu o hovězím dobytku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zánek, vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijala na brigádní výpomoc.
2: Teda Jasánek. Jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhu riteli. Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Pravidla na kvadrát. Výplod šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
1: To mě nezajímá, člověče. Neumětelové. Nýmandi.
3: Pojďte Nuli. Dál.
2: Dobrý den.
3: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji.
3: Tak to budeme točit.
2: Opravdu?
3: Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produční. Ten, co to byl.
2: Ano.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já mám pouze dotaz stran té brazilské kávy.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Společná muzika. Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy, až vychováš vlastní dceru, tak přijď diskutovat se svým otcem. Viděl jste to, pane profesore? Francouzštinu, angličtinu, hodiny klavíru člověk platí a takový monstrum.
3: Takže co říká o nocích odborná literatura? Cituji. Jemný vídeňský nok.
2: Já ti dal život! To je tím, s kým se táháš, s nějakým anarchistickým bohemem, rudým bolševickým nokem!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dítě, řekni mi něco japonsky.
2: No, Kushitsu Yamaha Naso Tasha.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného.
1: Vítě.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Olavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu palavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.

i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jinej? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
3: Rock Radio!
4: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
5: Pojďme si říct, jak bude vypadat dnešní, tedy nedělní počasí. Mělo by být skoro jasno až polojasno na horách lokálně. Nějaký ty přehánky a denní maxima by se měly pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia.
4: Rock Radio. Rockovej víkend.
5: Pěkný nedělní ráno vám z Rock Rádia přeje Kamil Dráb. Máme tady 7 hodinu a startujeme další den rockovýho víkendu, který je zasvěcený živý muzice, protože už pravidelně, a stalo se to tradicí, vždy ten poslední prázdninový víkend věnujeme explozi v Summerfestu, letos tedy roku 2026, a tak symbolicky uzavíráme tu festivalovou sezónu, takže i dnes se můžete těšit na nálož živáků, která odstartuje od 9 hodin a pojede až do dnešní půlnoci. Doufám, že ještě máte nějaký síly, pokud ne, tak ještě máte zhruba 2 hodinky, abyste je načerpali. Každopádně je tady pro vás i spousta studiové muziky, kterou si užijeme právě teď. A už za chvíli se můžete těšit třeba na Bon Jovi, dáme si Seven a jejich vyměřený čas, ale každopádně na začátek této 60 minutovky mám pro vás Marilyna Mansona. A protože věřím, že se spousta z vás ještě tak nějak teprve probírá, tak si pojďte dát Sweet Dreams.
4: Rock Radio.

0: Tak tohle byly Within Temptation, který jsme si na Rock Rádiu při neděli ráno dali, ale teď se pojďme pověnovat dnešnímu datu, tedy 30.8. a co se zásadního událo v rockové historii. Tak například v tento den v roce 1969 odehráli Black Sabbath svůj první koncert pod názvem Black Sabbath. Předtím se jmenovali Earth a tenhle ten název vymysleli cestou po ulici, když šli kolem kina, kde viděli právě název filmu Black Sabbath, který zrovna v kině běžel, a viděli tam obrovskou frontu. A právě Tony Iommi říkal, to je strašně zvláštní, jak lidi chtějí dávat peníze za to, když se chtějí bát. Pojďme jim to dát i v muzice. Budeme se jmenovat Black Sabbath. A tak se taky stalo. A od té doby, tedy od roku 1969, v tento den, kdy odehráli svůj první koncert, tak činí. A činili, než to definitivně zapíchli. A smrtí Ozzyho Osborna v loňském roce se to definitivně všechno uzavřelo. Každopádně v tento den v roce 1959 se narodil Roland Grapov, kytarista kapely Halloween, nebo ex-kytarista kapely Halloween, v současné době Masterplan, tak ten dneska slaví narozeniny. Tak mu přejeme z Rock Rádia a všechno nejlepší. A jdeme za muzikou, čekají nás vanastovky, dáme si taky třeba Lennyho Krevice a nebo Iron Maiden.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
2: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio C.

0: Nedělní ráno trávíte s Rockrádiem, Kamil Dráb je s vámi, já vám přeju hezký den a přeju vám taky hezký víkend, který je nabušený živou muzikou a doufám, že vám to dělá radost. Nebo doufám, já to vím, protože vy si o to píšete, vám to dělá radost, vy na to skvěle reagujete a proto už tenhle ten Explosive Summer Fest, tenhle ten festival, který uzavírá symbolicky festivalovou sezónu obecně na frekvencích Rockrádia, má u nás svoji tradici. A užíváme si to skvěle, užili jsme si jak pát, tak jsme si užili i sobotu a dneska nás čeká neděle. Úderem 9. hodiny to rozpoutají Guns N' Roses a až do nedělní půlnoci, tedy do dnešní, pojede opět jeden živák za druhým. Můžete se těšit například na Harley, Scorpions, Green Day, Dogu, Uda Dirk Schneidera, nebo třeba Katapult, Bon Jovi, Lordy zazní a celý to ve 23 hodin uzavřou Queeni. Takže je na co se těšit, doufám, že vám zbyly ještě nějaký síly, nebo respektive máte ještě tak hodinku a něco, abyste načerpali a pak to zase všechno zvládli a uposlouchali a užili si to hlavně. To je důležitý. Teď si pojďme dát ještě muziku, která je ze studia. A do 8 hodiny zazní například Aerosmith, dáme si Medvěd 009 a bude třeba taky Brian May na Rock Rádiu.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Vše pro bagr CZ.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonu i své solové kapele. Classic Rock právě v trafikách.

0: rok. Rok rádio. Rádio. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Rok rádio. Rocková muzika. V dabu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Tak jdeme zkouknout dnešní počasí, jak to bude vypadat. Při neděli skoro jasno až polojasno, na horách lokálně přehánky a maximální denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia, přičemž na jihu Moravy se může jednat i o tropický den, takže tam by ty teploty mohly vylézt ještě trochu výš.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Neděle ráno posloucháte Rock Radio, s vámi je Kamil Dráb a já vám přeju hezký den, hezký víkend, který trávíte s námi, a to je dobře, pokud máte rádi živou muziku. Protože tento víkend je zasvěcený Explosive Summerfestu 2026 a už za hodinku až do dnešní půlnoci pojedeme zase jeden živák za druhým. Tak doufám, že máte ještě dost sil, aby jsme to všechno zvládli. Teď ale samozřejmě studiová muzika, která nás čeká. Dáme si Motorband, mám pro vás Spin Doctors nebo taky Bring Me the Horizon a taky zahraju jedno vaše přání. Jestli mi chcete napsat na náš Messenger, tak máte možnost. Zhruba za nějakých 15-20 minut se na to dostaneme a jedno z přání z těch došlých vyberem. Tak to je na úvod týhletý hodinky, teď už to nebudeme zdržovat a pojďme na muziku. S vámi je Kamil a já vám přeju hezkou neděli.
0: Rock Radio.

0: Při nedělním dopolední posloucháte Rock Radio. Tohle byly Akce v The Princess of the Down, píseň, kterou mám pocit, že dneska si uslyšíme naživo ještě jednou, protože v rámci Explosive Summerfestu 2026 nás dneska čeká i Udo Dirkschneider, a to úderem 17. hodiny. A já věřím, že tuhle píseň do svého setlistu určitě zařadí. Každopádně teď jsme si dali studiově a budeme pokračovat dál, a to konkrétně s písní na přání, protože před chvílí jsem říkal, že si můžete napsat na náš Messenger, co byste chtěli slyšet, a nejrychlejší z vás byla Zdeňka, která napsala, že by chtěla něco od Ministry. Uklízím a chtěla bych nějakou nakopávačku, aby mi to šlo líp. Moc mě to nebaví. Tak to se nedivím, takhle po ránu hned v neděli uklízet. Každopádně já ti přání splním a něco vymyslíme, takže za chvíli ti to tam pošlu, vydrž. A k tomu ještě přihodíme AC/DC, dáme si taky Rybičky 48 a nebo, no, uvidíme, jestli se nám vejdou ještě do dalšího bloku i Lynyrd Skynyrd na Rock Radio. To je muzika, která vás čeká už za chvíli.
1: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme

0: nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

až jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z

0: Nedělní ráno trávíte s Rockrádiem, s vámi je Kamil Dráb, zcela exkluzivně, protože probíhá Explosive Summerfest 2026, a to na frekvencích Rockrádia. A vy víte, vy co nás posloucháte pravidelně, že je to muzika, živá muzika, která jede od páteční 15. hodiny až do nedělní půlnoci. A za chvilku se na to zase vrhneme, tedy úderem 9. hodiny, kdy odstartujeme třetí poslední den. Pokud byste chtěli vědět, co vás dnes čeká, tak zajděte na náš web rockoviradio.cz, kde najdete kompletní line-up, aby vám nic neuteklo, anebo sledujte naše sociální sítě. A já věřím, že si to skvěle užijeme stejně tak jako v pátek a stejně tak jako včera. Nicméně do 9. hodiny nás čeká ještě nějaká ta studiová muzika, takže se můžete těšit na Judas Priest, můžete se těšit na Strac, anebo taky Frantu Sahulu, který nám dá stíny na duši. No a úderem 9. hodiny už to rozpoutají Guns N' Roses. Takže to nebudeme zdržovat a pojďme na poslední studiový kousky při nedělním ránu.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
4: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.

0: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
2: Rock Radio!
3: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
4: Jdeme na dnešní počasí, podíváme se, jak to bude vypadat při neděli. Mělo by být skoro jasno až polojasno. Na horách můžete počítat lokálně i s přeháňkami a denní maxima, co se týká teplot, mezi 24 až 28 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
4: Tak fanoušci živý muziky, doufám, že máte dost sil po pátku a zejména tedy po včerejšku, kdy na frekvencích Rock Rádia tý živý muziky bylo opravdu hodně, ale já věřím, že ještě nemáte dost. Nesmíte mít dost, musíte to zvládnout i při dnešku, protože nás čeká další, tedy závěrečný třetí den Explosive Summerfestu 2026. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezkou neděli dopoledne, doufám, že jste se vyspali a že jste plný sil dát další 60-minutovky živý muziky od různých interpretů a kapel, jak z domácích, tak světových pódií a že se pěkně zdárně všichni společně dočkáme 23. hodiny, kdy nám to dneska uzavřou Queeni. Ale to je ještě všechno daleko. Nás čeká spousta muziky, o kterou se postarají například Harley, Komunál, Green Day, dáme si Uda Dirkschneidera, dáme si taky Katapulty, Bon Jovi a spoustu dalšího. Všechno to najdete na našem webu rockoviradio.cz, kde si můžete čeknout kompletní line-up nebo případně na našich sociálních sítích to sledujte, abyste byli v obraze a já myslím, že to zvládneme. Konec konců už první kapela nás nastartuje skvěle pro věci příští a dodá nám energii na další 60-minutovky živý muziky, který nás čekají až do dnešní půlnoci. Takže to nebudeme zdržovat a pojďte pěkně do plnejch užít si právě teď 60 minut z Guns N' Roses. Tak to nebudeme zdržovat a tady jsou.
5: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
0: Explosive Summerfest 2026.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
4: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
0: Explosive Summerfest 2026.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
3: Pojďme si říct, jak bude vypadat dnešní, tedy nedělní počasí. Mělo by být skoro jasno až polojasno na horách lokálně, nějaký ty přehánky a denní maxima by se měly pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
3: Víkend. Nedělní dopoledne na Rock Rádiu a živá muzika. Vlastně celý víkend, už od pátečního odpoledne od 15. hodiny si užíváte další ročník Explosive Summerfestu 2026, u kterého vás vítá Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den, hezký víkend, hezký poslední víkendový den, který budeme živý muzice věnovat, a to až do dnešní půlnoci. A spoustu jsme si toho včera užili a dneska si toho užijeme taky hodně, co se týká hudby. Nebudu to všechno jmenovat, protože vy si to můžete najít na našem webu rokovýradio.cz, kde máte kompletní line-up, nebo případně sledujte naše sociální sítě, kde se taky dozvíte, kdo aktuálně třeba hraje a taky třeba jak si to i užíváte, protože nám chodí vzkazy na e-mail, na messenger, fotky, posíláte, píšete, jak je to skvělý, kde si to užíváte a tak dál. To je samozřejmě paráda, my jsme za to rádi, takže pište, aspoň máme zpětnou vazbu. No a pojďme si užít další muziku. Před chvílí jsme to odstartovali z Guns N' Roses, tedy ten dnešní třetí den, a budeme pokračovat pohledem na domácí scénu, kapelu, která pravidelně jezdí po festivalových pódiích a myslím si, že jste určitě měli možnost jí vidět, jestli ne letos, tak v těch předchozích letech. A jsem moc rád, že Crayson jsou pořád s námi a že fungujou a že máme možnost si na ně na koncert vyrazit, protože dlouho to tak se železnou pravidelností nebylo. Každopádně Craysoni jsou připravení a příští hodinka, tedy úderem 10. hodiny, bude patřit jim. Tak si pojďte užít skvělej zpěv Lády Křížka a skladby, které se zapsaly do rockové historie. Explosive Summerfest 2026, Rock Radio, a tady je kapela Crayson a Láďa Křížek.
1: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Jste tady! Jste tady všichni! OK, tak já vám chtěl říct, že Krizon dneska přijel jenom kvůli vám. Díky moc. Pro tvůj skalp půjdou až k úpatí hor. Se sítí čekat na tvůj smutný pád. Jste tady? Co? Já nic neslyším, co?

Děkujem. Jste tady! Mně osobně se to zdá docela neuvěřitelný, že jsme po tolika letech zase spolu. Máte radost, jako má radost květ?

0: Děkujeme.
1: Děkujeme moc. Děkujeme. No a teď spustíme písničku, která je ještě starší než Fade Out od Crazeru. Má 20 let a já bych chtěl teď poděkovat Dodovi, že jsme tenkrát u Vitacitu takovou písmem mohli spolu napsat. Já chci se ptát těch králů. Vzpomínáte na Vitacit? To je úžasný.
2: Explosive Summerfest 2026. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?

0: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
0: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
2: firmanazážitky.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Explosive Summerfest 2026.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Díky. Zároveň ještě takovou starou krásnou věc. Upíří láska. Vzpomínáte na ní?

Můžete ještě? Jakou máte náladu dneska? Já jsem nic neslyšel, co? Chvíli zůstaň a naslouchej, v dobrém i zlém, zůstaň na kolenou. Pojedete s náma celou pecku? To jsem na vás zvědavej.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

Ten úžasný publikum. Dvakrát dívně. Přišli byste na Krejzon, kdyby hrál celý koncert? Já jsem nic neslyšel, co?

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Byli jste úžasní. Ahoj!

mon jeté.

jedna a jedna jsou dvě, tak to jsi srovnal.

Světla kolem zasnou. Pro vše, co mi trápí,

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
0: Rock Radio. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
4: Tak jdeme zkouknout dnešní počasí, jak to bude vypadat. Při neděli skoro jasno až polojasno, na horách lokálně přehánky a maximální denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia, přičemž na jihu Moravy se může jednat i o tropický den, takže tam by ty teploty mohly vylézt ještě trochu výš.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
4: No tak jsme rozjeli třetí den letošního ročníku Explosive Summerfest 2026, který na Rock Radio právě teď posloucháte. S vámi je Kamil Dráp, já vám přeju hezkou neděli dopoledne a hezký zážitek z třetího dne tohle On Air festivalu, který pro vás na Rock Radio pravidelně připravujeme na konec prázdnin, aby jsme tak nějak jakože symbolicky uzavřeli to léto, ty koncerty, ty festivaly. A třeba i vy, který jste se na tolik koncertů, který jste chtěli, nedostali, abyste měli možnost načerpat tu atmosféru a tu energii z těch živých vystoupení. Což si myslím, že se skvěle daří. Ten včerejší den byl naprosto luxusní a parádní i dle vašich ohlasů, který jste nám posílali, vzkazy, fotky a tak dál. Což je super, to pokračujte i dnes, ať víme, kde všude posloucháte Explosive Summerfest 2026 a jak si ho užíváte. Za námi jsou Krayson a před námi je další kapela, která to určitě taky rozpumpuje a kterou si 100% užijete, protože ta energie, která z nich jde, je neuvěřitelná. Měl jsem možnost je vidět naživo a určitě si je i teď rád s vámi poslechnu v rámci On Air live prezentace na Rock Radio. Explosive Summerfest 2026, neděle dopoledne 11. hodina a tady jsou Nickelback.
5: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

0: Explosive Summerfest 2026. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: You guys are amazing!

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
4: Vše pro bagr.cz.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit pro lepší příběhy.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Explosive Summerfest 2026.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
5: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stounu i své solové kapele. Classic Rock právě v trafikách.
6: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
7: Jdeme na dnešní počasí, podíváme se, jak to bude vypadat při neděli. Mělo by být skoro jasno až polojasno. Na horách můžete počítat lokálně i s přeháňkami a denní maxima, co se týká teplot, mezi 24 až 28 stupni Celsia.
6: Rock Radio, rockové víkend.
7: Na frekvencích Rock Rádia jedeme bomby. Aspoň tedy pro vás, který rádi chodíte na koncerty, navštěvujete festivaly a různé akce, kde je živá muzika, tak pro vás soutožně, protože uzavíráme festivalovou sezónu, aspoň tedy symbolicky on air na Rock Rádiu v rámci dalšího ročníku Explosive Summerfestu 2026. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezkou neděli, tedy třetí den tohodle maratonu živých koncertů, který se před chvílí rozjel. Dali jsme si Guns N' Roses, Crayson a taky Nickelback. A za chvilku nás čeká návrat na domácí scénu, protože dorazí kapela Harley. Tu jste letos mohli taky hodně vidět, třeba konkrétně na Hradech, ale i na dalších jiných akcích a festivalech. Hrajou poměrně často, takže to pro vás nebude nic novýho. Každopádně, pokud ne, tak si je teď pojďte užít a jestli je máte rádi a nestačilo vám to, že jste je třeba několikrát za sezónu viděli, tak máte možnost je i teď vychutnat na frekvencích Rock Rádia. Já vám přeju hezký den, s vámi je Kamil Dráb, užívejte víkend, užívejte neděli, užívejte živou muziku a teď s domácí kapelou Harley. A věřím, že teď to bude zpívat v nejedný domácnosti, v nejednom autě nebo kdekoliv, kde teď můžete Rock Radio a Explosive Summerfest 2026 poslouchat, protože tahle muzika je hodně nakažlivá. Takže to nebudu zdržovat a zbytečně okecávat. 12. hodina a kapela Harley na Rock Radio.
8: Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

Bože, co si chtěl? A neděle? Radši to přiznej hned. Já jsem se tím moc nepoved. Tak podívej, že ti nekecám. Je se mnou ten svět.

Děkujeme krásně. Zdravíme Prahu, zdravíme Lucernu, zdravíme všechny vás, co jste tady. Vždycky, když hrajeme někde v nějakém místě, v nějaké oblasti, říkám, že tam jsou nejkrásnější holky na světě. Dneska jsem v Praze, v hlavním městě naší krásné země, a tady jsou všechny ženský. Z Čech, Moravy, nejkrásnější na světě. Je to tak? Je to tak? Takže pro ně. Znova koukám na loňský film a ležel dlouho pod postelí, vedle něj kostým pro hrdiny. Teď vy!

už asi snídá. Musíme stávat a realitu pustit do dveří tvýho bytu.

nevím, co říct, prosím tě taky, neříkej nic, teď musí zpátky, jo, tam kde je klíče, budu se tvářit tak jako dřív a tajně čekat, až přijde den a slova se seknou.

Znáte to? Já dneska na hovno slyším, znáte to? Takže vás poprosím o malou pomoc, jo?

0: Děkujeme pěkně.
1: Já se jako pozvu na pomoc člověka, který pro mě osobně je to velký kamarád. Je to taková ikona, je to taková ta ikona té rockové balady, aspoň v mých očích. Pochází z takový fakt romantický kapely a jmenuje se, anebo není to nikdo jiný než Honza Toužimský. Je o jedný důležitý věci, nikdy nezapomínejte těm druhým říkat, co k ním cítíte, že je máte rádi, protože když to neuděláte, tak se může stát, že už jim to nikdy říct nebude moct. Katalo.

0: Honza Dolžinský. Díky moc.
1: Explosive Summerfest 2026.
2: 72 herců už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a...

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Explosive Summerfest 2026.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Lucerna, ahoj! Dovolte, abych tady na tom pódiu přivítal naše kamarády. První sestavu Harleje. Vítek Fiala! Ahoj! Ota Hereš! A zdar lidi! Pravou ruku nahoru! Lucerna, všichni pravou ruku nahoru! Když Harley!

Tak lidi, prvních 10 let Harleje byl takový punk, že mladí by nám to možná nevěřili a ty staří, ty by nás s takovýma historkama poslali do prda. Když jsme s Tondou tady před těma 20 rokama ve Vodičkově ulici vymýšleli Harley a vymýšleli jsme vlastně ty první písničky, tak u toho bylo, nebo takhle, u toho byla hlavně jedna osoba. Byla to taková holka zrzavá s pěhatou ozdobou!

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
0: Explosive Summerfest 2026.
6: Možná se svezeme tou stejnou noční

0: Rock Radio. Explosive Summerfest 2026.
1: Dobrý! Přirození! Byla si královnou všech tvý těl, bral mi dech a já...

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Já nevím, jestli jste to jako zaznamenali, ale my jsme nehráli jednu poslední zásadní píseň, která znamená Harley, a Harley znamená svařený červený víno!

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
2: Tak pojďme na počasí, řekneme si, jak to bude vypadat zítra, tedy v pondělí. Mělo by být oblačno až polojasno, přes den až zataženo s přeháňkami a nebo taky bouřkami. Teploty mezi 23 až 27 stupni Celsia, přičemž na jihu Moravy tam by mohlo být až 29.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
2: Tak co, jak to zvládáte? Máte ještě dost sil? Kdybych byl někde na festivalovém pódiu, jako třeba na Rock in Town, který jsem letos uváděl, tak bych se vás takhle zeptal a určitě bych dostal odpověď. Každopádně teď se mi to nedostane, ale můžete mi napsat. Můžete mi napsat na e-mail, můžete nám napsat na Messenger Rock Radia, jak si to užíváte, poslat třeba i nějakou tu fotku, nějaký vzkaz, jestli jakože jste tam na té druhé straně a jestli posloucháte další ročník Explosive Summerfestu 2026, kterým svým třetím dnem jde pomalu do finále. Ale vlastně jsme teprve začali a všechno nás ještě čeká, nebo respektive hodně nás toho čeká. Můžete si během večera užít Lordy, Trautenberky, Katapult bude, Udo Dirkschneider, bude třeba taky Doga nebo Green Day a samozřejmě i spousta další muziky. Podrobnej line-up najdete na našem webu rockovyradio.cz, tam se můžete podívat, co vás ještě čeká a případně, jestli jste se naladili až teď, tak co vám bohužel už uteklo. A může se stát, že to byla kapela Harley, která teď dohrála. Nicméně, pojďte začít tedy tím, co nás čeká. Úderem 13. hodiny a bude to pohled na světový pódia. Kapela, která u nás hraje taky poměrně často, ale jestli na ně chcete vyrazit, nevím, jestli ještě budete mít nějakou příležitost. A pokud ano, tak neváhejte, protože kapela Scorpions už je pokročilým věku a i když jsou pánové ještě pořád vitální, tak přece jenom hlasová forma Klause Meinheho už není to, co bejvala. Ale zaplať pánbu za to, že ještě pořád brázdí pódia a že je můžeme vidět. No a pokud ne, pokud už se vám ta šance nenaskytne, tak si je pojďte užít aspoň teď v rámci Explosive Summerfestu 2026 na Rock Radio. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezký den, hezký víkend a tady jsou škorpíci.
3: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.
4: That we can handle any situation.

0: Explosive Summer Fest 2026. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
4: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.

0: Dankeschön, München!
1: Explosive Summerfest 2026.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
6: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: Rock Radio. Explosive Summerfest 2026.
1: Dankeschön, vielen Dank.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet, klikni dvakrát.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
7: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
0: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
9: Tak jak to bude se zítřejším počasím? Počítejte s tím, že bude oblačno až polojasno, přes den až zataženo a s přeháňkami a taky možnými bouřkami. Denní maxima se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia a na jihu Moravy, pokud budete, tak tam byste se mohli dočkat až 29.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
9: Živá muzika je to, co okupuje frekvence Rock Radia celý tento víkend, tedy už od pátečního odpoledne, a bude se tak dít až do dnešní půlnoci, protože posloucháte Explosive Summerfest 2026, další ročník, který zaplul na frekvence Rock Radia poslední prázdninový víkend, tak jak je u nás zvykem. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezkou neděli a věřím, že si ji užíváte, protože symbolicky takhle uzavřít tu festivalovou sezónu je velká paráda. Můžete zazpomínat na spoustu kapel, na spoustu koncertů, který jste viděli a navštívili, anebo případně si říct, hergot, tohle mi letos uteklo, nebo teď já jsem vlastně letos pořádně ani na žádném koncertě nebyl. Tak díky Rock Radiu si to můžete užít a načerpat tu atmosféru těch živých koncertů. A to se aktuálně děje, za námi je kapela Scorpions, která to prostě umí rozehrát. Stejně tak, jako vás určitě do varu dostane i příští 60-minutovka, která nás zavede na domácí pódia. A čeká nás kapela Komunál, kterou všichni dobře znáte a která za mě má obrovskou fanouškovskou základnu, hlavně věrnou, která to vždycky umí na koncertě pořádně roztočit a mám pocit, že ty písničky znají líp než samotní chlapci, který je předvádí a hrajou na pódiu. No, přesvědčíte se o tom v příštích 60 minutách, protože právě teď při nedělním programu Explosive Summerfest 2026 uvádí na stage kapelu Komunál. Tady máte.
0: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Prvního hosta představím muže, který hrá v tomhle tom klipu. Váš přátelé, mistr Viktor Dick.

0: Píšu ti dopis, jenom vy. Odcházím, že už mám dost těch střízlivých slibů, který se rozpouště jak kostky ledu. Jak kostky ledu.
1: Explosive Summerfest 2026.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
4: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.eshop.cz, partner pro vaši zahradu.

Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

lásky, ve kterých mi dáváš vidět, že už na mě nebudeš čekat. A si tu svůj nesmyslnou válku vyhraju sám. A ty peníze, co si vytvím, ty aj služu, pokud se dožu. Ono už nechce, teď se lásky. A mě zbývá, a mě zbývá.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly serky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Mlčky pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si budu pokládat tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ní vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

A teď bych vás, chtěl bych vám představit našeho posledního hosta. Nebudu mluvit. Vy ho možná poznáte sami. Je docela profláklej. Písnička, kterou jsme taky natočili s Proteusem. Písnička, která se jmenuje Až mi ráno!

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Dostal.

0: skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit, váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
3: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
4: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Rock Radio. Rocková muzika.

0: i FM nebo na radia.cz. Explosive Summerfest 2026.
1: Můžete že? Pamatujete si to? Každý z nás! Můžeme!

Vážení přátelé, když jsme byli mladí, tak jsme takhle zkoušeli mezi lidma, která strana je lepší, jestli napravo nebo nalevo.

A naším posledním hostem je kluk, kterýho máme prostě hrozně moc rádi. Pan Hrabák, mistr pan Hrabák, slustí Berty. A zahraj si s náma písničku, která se jmenuje Hrobník. Ještě jednou vážem, přátelé. Děkujeme za dnešní večer. Děkujeme moc. Děkujeme moc. Dali jste nám neskutečný zážitek. Neskutečný zážitek. Neskutečný zážitek. Děkujeme moc. Můžeme? Můžeme? Můžeme?

Jenom vy. Jenom vy. Generátor, děkuji.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonu i své solové kapele. Classic Rock právě v trafikách.

0: FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Rock Radio!
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme na pondělní počasí, jak to bude zítra vypadat. Oblačno až polojasno, přes den může být zataženo s přeháňkami anebo taky bouřkami a denní teploty mezi 23 až 27 stupni Celsia. A na jihu Moravy tam by mohlo být o trochu tepleji, až 29.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
2: Tak jdeme dál, ať se práší za kočárem. Nedělní odpoledne trávíte s Rock Radiem. Kamil Dráb je s vámi a vám přeju hezký poslední prázdninový víkend, který je na Rock Radiu patří živý muzice v rámci Explosive Summerfestu 2026. Už jsme si toho spoustu užili, jednak při pátku taky sobotní program byl nabitej a i ten nedělní má před sebou ještě spoustu skvělý muziky a taky už jsme si toho hodně užili. Odstartovali jsme to dneska s Gánama, dali jsme si Crayson, Nickelback, Harley, Scorpions, Komunál a teď nás čeká parta, která to umí na pódiu pěkně rozvařit. Takže pokud jste při neděli takový zkroušení, takový, že do vás nic není, tak se nechte unášet příští 60-minutovkou nabitou energií, protože na pódium Explosive Summerfest 2026 vtrhnou Green Day. A věřte, že ta příští 60-minutovka vás v klidu nenechá, protože tahle parta kolem Billyho Joe Armstronga to prostě umí. Tak to nebudeme zdržovat a jdeme to pořádně při neděli odpoledne odpálit. Tak si držte kafičko, ať vám neuskočí ze stolu, protože právě teď jsou tady Green Day.
3: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
0: Explosive Summerfest 2026.

0: Explosive Summerfest 2026. Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poradí, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpo.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
4: Rock Radio.

0: Rock Radio. Počasí.
1: Tak pojďme na počasí, řekneme si, jak to bude vypadat zítra, tedy v pondělí. Mělo by být oblačno až polojasno, přes den až zataženo s přeháňkami a nebo taky bouřkami. Teploty mezi 23 až 27 stupni Celsia, přičemž na jihu Moravy tam by mohlo být až 29.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Explosive Summerfest 2026, tak to je to, co si na Rock Radio užíváte a co právě teď posloucháte. A já věřím, že předchozí 60-minutovka z Green Day vám nalila určitě plno energie do žil, protože co tahle parta umí udělat na pódiu, tak to je neuvěřitelný. Pokud jste se naladili až teď a jste překvapení, co se na Rock Radio děje, tak věřte, že od pátečního odpoledne až do nedělní půlnoci do vás pereme jeden živák za druhým a symbolicky tak uzavíráme tu festivalovou sezónu v rámci on-air poslechu na Rock Radio. Pokud jste se na spoustu koncertů přes léto nedostali a máte takovej menší absťák, tak věřím, že i kdybyste se teď naladili, tak ho do půlnoci doženete, protože nás toho čeká ještě spousta. Můžete se konec konců podívat na náš web rockovýradio.cz, kde najdete kompletní line-up, nebo sledujte naše sociální sítě. My vám zároveň děkujeme za vaše příspěvky, za vaše fotky, vzkazy, texty a tak dál. Píšete, že si to užíváte, kde a jak posíláte fotky, což je super a my z toho máme obrovskou radost. Takže to nebudeme zdržovat a půjdeme na další partu. A tentokrát se podíváme na domácí pódia a na kapelu, která festivalový pódia brázdí poměrně často a s velkou samozřejmostí ji můžete vidět na spoustě různých akcí. Každopádně teď si Dogu užijeme živě v rámci Explosive Summerfestu 2026. Takže příštích 60 minut patří jim. S vámi je Kamil, já vám přeju hezkou neděli a teď už to nebudu zdržovat.
2: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz.

Jak se tak nazývám, tak jste všichni tak trochu divný. Nádherný!

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Chlapi, mám tady pro nás jednu informaci. Je to o tom, že když nejsme doma, a když naše polovičky jsou tam s námi. Holka samosexu!

pozivu. Doufám, že všichni víte, že máme rok přesně venku naši poslední osmou řadovou desku. A je věc podle vás největší hit. Fuck you, man!

0: Summer Fest
1: 2026.
2: 72 herců už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.eshop.cz, partner pro vaši zahradu.

0: Radio. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Explosive Summerfest 2026.
1: Vím, jak bolí.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Já bych měl zelenou, a vy?

0: Explosive Summerfest 2026. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
5: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: Radio. Explosive Summerfest 2026.
1: Já si myslím, že si zasloužíte mnohem větší potlesk. Děkujeme!

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky,
5: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Rock Radio!
10: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
11: Tak jak to bude se zítřejším počasím? Počítejte s tím, že bude oblačno až polojasno, přes den až zataženo a s přeháňkami a taky možnými bouřkami. Denní maxima se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia a na jihu Moravy, pokud budete, tak tam byste se mohli dočkat až 29.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
10: Rock Radio, rockovej víkend.
11: Posloucháte Rock Radio, další ročník Explosive Summerfestu 2026, jeho závěrečný den tohodle třídenního maratonu, který odstartoval už pátek od 15 hodin a užili jsme si spoustu muziky. I při dnešku toho máme dost za sebou, ale jsme tak nějak v polovině, takže ještě si spoustu živý muziky užijeme, pokud jste se naladili třeba až teď. Samozřejmě Explosive Summerfest 2026 pojede až do dnešní půlnoci a můžete se těšit třeba ještě na Queeny, Alkohol, Lordy, Trautenbergy, Bon Jovi, Katapult, ale teď bude patřit 17. hodina legendárnímu zpěvákovi, kterýho známe, co by hlas kapely Akcept. Ale dobře funguje a etabloval se už v polovině 80. let na solový scéně a evidentně mu to svědčí. Jméno Udo Dirkschneider je hodně známý a má svoji platnost v rockové historii. A my si ho právě teď připomeneme a vůbec ne jakože nějakou vzpomínku, nějakou nostalgickou památku, ale prostě Udo do toho umí šlápnout i v pokročilém věku. A o tom svědčí i živák, který si za chvíli dáme. A pokud jste ho viděli na letošním Masters of Rock, tak mi dáte jenom za pravdu, že tenhle člověk prostě má energie na rozdávání. A ten set, který tam předved před Halloweenama, to bylo neskutečný. Neskutečný masakr. A já věřím, že i těch příštích 60 minut na frekvencích Rock Rádia se na vás aspoň trošku přenese, abyste si mohli buď připomenout, pokud jste ho na Masters of Rock viděli, anebo aspoň si udělat představu o tom, jak to prostě Udo umí na pódiu rozbalit. Takže pojďme dál, s vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezkou neděli, hezký víkend, plnej živý muziky a právě teď na Rock Rádiu Udo Dirkschneider.
12: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

10, 9, ignition sequence.

0: svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Explosive Summerfest 2026.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Explosive Summerfest 2026. Let's go!

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonu i své solové kapele. Classic Rock právě v trafikách.

0: FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jdeme na pondělní počasí, jak to bude zítra vypadat. Oblačno až polojasno, přes den může být zataženo s přeháňkami anebo taky bouřkami a denní teploty mezi 23 až 27 stupni Celsia. A na jihu Moravy tam by mohlo být o trochu tepleji, až 29.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
1: Posloucháte Rock Radio, posloucháte Explosive Summerfest 2026 a s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký závěr víkendu, který se pomalu blíží a samozřejmě taky hezký nedělní podvečer, který trávíte s námi, protože máte určitě rádi živou muziku. Explosive Summerfest 2026 je o tom, že poslední prázdninový víkend věnujeme živý muzice, a to už od pátečního odpoledne až do nedělní půlnoci. Takže přestože už jsme to hodně zažili jak v pátek, v sobotu i při dnešku, tak nás toho ještě poměrně dost čeká. Nebudu jmenovat všechno, můžu vypíchnout třeba Queeny, Lordy, Trautenbergy, Bon Jovi, ale právě teď nás čeká pohled na domácí scénu, protože je tady kapela, kterou já jsem si letos naživo užil, a to konkrétně na svůj svátek 3. března, kdy Katapult zahráli ve Fóru Karlín a bylo to skvělý. Právě po tom koncertě Olda Říha vyhlásil pauzu Katapultu, takže nevíme, kdy si zase naživo budeme moct na Katapult zajít. Každopádně v rámci Explosive Summerfestu 2026 si je užijete v příštích 60 minutách. Takže já to nebudu zbytečně zdržovat a pojďme na ně. Tady jsou Kaťáci.
2: Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.
3: Jste připravený? A jste v pohodě? A máte hodně síly? A jste nabitý?

Dobrý, ne? A řekl bych, že dost dobrý, ne? Možná taky proto, že do vás prdeme samý hity a tady...

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Explosive Summerfest 2026.

Sai!

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
12: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
13: Vše pro bagr CZ.
14: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
13: Vše pro bagr CZ.
0: Explosive Summerfest 2026.

si byste ještě chtěli, že? A nechce se vám domů, že jo? Dobře, dáme jedno číslo, jdeme, ne? Jedno číslo a končíme. Tak dvě čísla a odchod.

Explosive Summerfest 2026.

0: Tak to je velká paráda, to, co se na frekvencích Rock Rádia děje. Festivalová sezóna je v podstatě u konce a my symbolicky v éteru Rock Rádia uzavíráme dalším ročníkem Explosive Summerfestu 2026. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezký nedělní podvečer, který, co se týká Explosivu a živý muziky, jde pomalu do finále. Ještě nás čeká nějaká muzika, ale hodně toho máme za sebou a hlavně máme za sebou Katapult, který jsem si fakt užil. A to i letos naživo. Měl jsem možnost vidět na svůj svátek 3. března. Vlastně to byl poslední koncert, po kterým Olda Říha vyhlásil pauzu Katapultu, takže si ho v nějakou chvíli teď naživo neposlechneme. Naštěstí je tady Rock Rádio a vy jste si to mohli užít právě v těch předchozích 60 minutách a doufám, že jste si to užili stejně tak jako já. Krásná připomínka toho, co letos bylo. No, na co jste letos vyrazit nemohli v rámci naší domácí scény, tak je kapela Bon Jovi. Ta už u nás dlouho nebyla, naposled v roce 2013 a od té doby zase ticho. A to u nás byla jenom podruhý, protože v roce 1993 u nás byla poprvý. Takže sem k nám moc nejezdí. Jezdí do okolních zemí, jezdí hodně do Německa, do Švýcarska, ale k nám bohužel nic moc, takže věřím, že další hodinka vám udělá radost i z toho důvodu, že prostě naživo u nás vidět nemůžete. Tak si je pojďte společně užít a já se na ně moc těším, protože Bon Jovi patří mojím hodně oblíbeným kapelám a věřím, že bude bodovat i u spousty z vás. Hele, to je hitovka jedna za druhou v příštích 60 minutách. Takže jdeme na to. Explosive Summerfest 2026, další položka a Bon Jovi.
1: Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz.

Explosive Summerfest 2026. Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Explosive Summerfest 2026.

Explosive Summerfest 2026. Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Explosive Summerfest 2026.

0: Explosive Summer Fest 2026.
1: 70 výherců už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot?
2: Chyba.
1: Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
6: Když do tří počítáte on do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
7: Yeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: Tak to je neděle jak vyšita. Explosive Summerfest 2026, Kamil Dráb je s vámi. Já vám přeju hezký závěr víkendu, který prožíváte na frekvencích Rock Rádia, a pokud posloucháte už od pátečního odpoledne, tak víte, že si užíváme jeden živák za druhým. Jednoho daného interpreta každou hodinu, 60 minut, a jak nám to pěkně sype. Dneska jsme toho stihli spoustu, dali jsme si Gány, dali jsme si Škorpíky, Harley, Komunál, Green Day, Uda, taky Katapulty, před chvílí nám dozněli Bon Jovi a ještě nás čekají poslední čtyři interpreti, dva domácí a dva z ciziny. No, každopádně teď se podíváme na domácí pódia a na kapelu, která je vám hodně známá, pokud jste navštěvovali letošní Hrady anebo případně jste byli na nějaký zastávce Rockin' Town. Tak víte, že Trautenberci byli součástí většinu těchto zastávek a koncertů, takže jste si je mohli užít do sytosti. Ale obecně kapela Trautenberg hraje hodně, takže je celkem možný nebo pravděpodobný, že jste na ně určitě už někdy narazili. A pokud ne, tak si je právě teď můžete dát premiérově při neděli večer v rámci Explosive Summerfestu 2026, protože jejich živá 60-minutovka startuje na Rock Rádiu právě teď.
1: Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Dobrý večer, vážení přátelé! Vítejte na Himo Hergot Festu! Jak jste si všimli, je to nultý ročník, takže začneme nultou písní a ta se jmenuje, vzhledem k tomu, že to je nultá píseň, tak by se mohl

0: Děkujeme, to je vás moc milé, my teď děláme píseň, která je plná kouzel, magie, překvapení a zklamání. Jmenuje se Kejklíř, baby.
1: Připravte se na čáry, připravte se na magii.

0: Explosive Summerfest 2026. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Explosive Summerfest 2026.
1: Ještě předtím, než elixír vyprchá, tak bych za vás chtěl zeptat jenom na jednu otázku. Umíte skákat? Tak jo!

0: Teď to bude další píseň, která je moc pěkná a předchází takový toto
1: rozkřikování, a to dělám já.
0: Cokoliv to umím. Takový.
1: Šumí v tom jako svině, lupíno.
0: Hrozně. Co jsi s tím udělal?
1: Nevím. Ale my se toho nebudeme všímat a jdeme na to. Vřese! Vřese! Vřese! Vřese! Vřese! Vřese!

0: Děkujeme překrásně a dovolte nám přivítat našeho zácného hosta, který sem doputoval až z dalekého Kitzbühelu. Je to Leopold von Kitzbühel.
1: Je to vzdálený bratranec Aničky. Věřte tomu nebo ne. Prosím vás, toto jste Plzeňáci. Potlesk, prosím.
2: Explosive Summerfest 2026. Leopold!

0: Bošovi, on mi to řekne. Já jsem byl s čelo vládičkou a
1: byl.
0: Já jsem jí požádal ruku a ona souhlasila, jakože si mě vezme, takže Lenčka je teďko otočka, je už je moje.
1: To jsou keci.
0: Už mi do ní nedělej, prosím mě, už jsme
1: dohovedli. To jsou keci, já mám ohromnou konskou ohánku.
0: Je moje.
1: Anička je totiž má.
0: Anička je přece.

0: Naše spanilé Mužorecké!
1: Explosive Summerfest 2026. Explosive Summerfest 2026. Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový rádio CZ.
0: Přátelé, kamarádi, pán Unýren Tomáš Obrouš-Pajma!

Dice, camarada. Hojte se, podívejte se. Máme rádi starý lidi a to vy to dobře víte. Máme rádi Plzeň, to taky dobře víte. Máme rádi koně, banány, žáby, potužníky, seniory. Cože? Potužník senior!

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Straně, žádné lepší dneska, děkujeme a to se pozná.
2: Zatímco pravá strana byla mnohem sexistější.
1: No ale to předali z levé strany, pravé strany. No, nebudeme to rozebírat, prosím vás, teďko bude ale velký
3: hodně. Obrovský hodně.
1: Cokolivismus a kamkolivismus.
2: A jakkolivismus, přátelé. Tak pojďme na to!

se tady na tom místě 6. září na dalším ročníku Himmler Gottfried.

0: Explosive Summerfest 2026. Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.
1: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
0: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
3: Vše pro bagr.cz.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr.cz.

0: Je, to nám to krásně odsejpá. Za námi jsou Trautenberci a věřím, že jste si jejich show užili v rámci Explosive Summerfestu 2026, od kterého vás zdraví Kamil Dráb přes éter Rock Rádia. A přeju vám samozřejmě hezký zážitky. Těch byla strašná spousta už od 15. hodiny v pátek přes sobotu a teď neděli, kdy jdeme pomalu do finále. Zvát vás na náš web rockoviradio.cz, abyste se podívali na line-up, to už asi v tuhle chvíli nemá cenu, protože nás čekají poslední tři interpreti, jeden domácí a dva z ciziny. No a pak se ten letošní ročník definitivně uzavře. Ale nemysleme ještě na konec, protože si myslím, že před sebou máme spoustu skvělé muziky a v těch příštích 60 minutách to bude kapela Lordi, která letos vystoupila na Masters of Rock a evidentně se vám, co jste tam byli, hodně líbila, protože ten úspěch měla obrovský. Tak si to právě teď zopákneme na frekvencích Rock Rádia v rámci Explosive Summerfestu 2026. Takže repete, Lordi živě právě teď na Rock Rádiu. Tady je máte.
1: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz.

Explosive Summerfest 2026. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Explosive Summerfest 2026.

Explosive Summerfest 2026. Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovíradio.cz. Rokovíradio.cz. Explosive Summerfest 2026.

Just your slipshod.

0: Explosive Summerfest 2026. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rockovej večer.
3: No tak paráda, Explosive Summerfest 2026 jede do finále, čekají nás poslední dvě kapely, jedna domácí, jedna zahraniční, ale já vám musím poděkovat za všechny vaše příspěvky, za vaše fotky, za vaše vzkazy, e-maily, které posíláte, jak si to užíváte, jak ten letošní ročník posloucháte poctivě od první kapely, jsou mezi vámi tací. No, je to fakt pecka, je to paráda. My jsme samozřejmě rádi na Rock Radio, že si to užíváte a že vás to baví, o čem svědčí, že už je to snad 12. nebo 13. ročník. Nevím, každopádně už to má ten poslední víkend na Rock Radio o prázdninách svoji tradici a evidentně je to tak v pořádku. Za náma jsou Lordi, který jste si měli možnost letos užít na Masters of Rock, a teď pojďme na domácí scénu a otevřeme něco k pití, dáme si nějakou lahvinku, dáme si nějaký to pivínko a užijeme si 60 minut s kapelou Alkyhol. Tak jestli je máte rádi, tak právě teď na frekvencích Rock Rádia živě jenom pro vás. Kamil Drábám přeje hezký nedělní večer a užívejte živou muziku v rámci Explosive Summerfestu 2026.
4: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

0: emocje kratkę. Nazdar, přátelé!
1: Explosive Summerfest 2026.

0: Explosive Summerfest 2026. Poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Explosive Summerfest 2026.
1: Děkujeme.
2: Díky. Děkujeme.

Gdzie mój ser miał się? Co bych za to dneska dał?

0: Dámy a pánové, mistr Petr Janda!
1: Ahoj, Lucerno, to je prýma.
2: Já jsem se napsal o Tíka Hereše před vystoupením, kolikátou Lucernu hraje, a on říkal jednu nebo druhou. Já jsem mu říkal, mě to je blbý, já už jsem tady dneska po 203. Ale oni to doženou, oni jsou ještě mladí. Jsem rád, že jsem tady. Zahrajem vám písničku, no, oni mi trošku předělali, ale i tak je to dobrý.
3: Kdo tě líbá, když ne já? Kdo tě hlídá, když ne já?

chatají se dech, když se maso smaží a nebo peče. To se nechlíp kouká na ten svět. Je na hlavě nech, a když k tomu pivo proudem teče, nemá cenu o tom dlouze vyprávět.

0: Mr. Honza Barbaroš.
1: Díky moc na alkoholu, minimálně další 250 let.
0: Čekám každej den.
1: Seděl jsem si v klidu, zrovna jsem jí měl jak z prachu. Ládoval do sebe černou desítku, náru se z jídu kopnu. Nejdřív jsem si myslel, že je to jenom sen.

Explosive Summerfest 2026. Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Explosive Summerfest 2026.

acceso.

lidi zbavit. Půl hospody s výčepním za to, kdo nám pomůže. Jak se na ulici objevíme, my těch několik za náma vyletí. Prý, že jsme idoly jejich srdcí, protože jsme

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Nejvyšší čas si zahrát zásadní píseň našeho hudebního seskupení. Není to žádná jiná píseň než píseň Mochlas!

Přátelé, my jsme udělali takovou hezkou písničku, kterou zpívá i Pepa Vojtek, ale protože Pepa Vojtek dneska... Tak to bylo dobrý, už jsem měl takový strach. Tak a my si dáme teď společně v jedné super sestavě, si dáme jednu takovou písničku, která se jmenuje Rokeři!

0: Explosive Summerfest 2026.
1: A to by bylo, aby nebylo. Ještě jsme nezahráli zásadní píseň našeho seskupení. A není to žádná jiná píseň, ne o chlastu, ta už byla. A dáme si písničku v restauraci, kde to celý v 92. začalo. A není to tak daleko tady odtaď v podstatě, protože to je na slavě.

Lasciali portare!

0: Vemte ruce, dejte je nahoru všichni! Všichni ruce nahoru!
1: Explosive Summerfest 2026. Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jinej? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovíradio.cz. Rokovíradio.cz.
2: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Tak přátelé, další ročník Explosive Summerfestu, rok 2026 je za námi. Myslím, že jsme si to užili úplně skvěle. Před námi je poslední finálová tečka, poslední 60 minut živý muziky a budou to Queen a Freddie Mercury. Krásná vzpomínka na tuhle kapelu, na tohle skvělého umělce. Myslím si, že lepší tečka už na závěr být nemůže. Pokud jste od páteční 15. hodiny vydrželi až sem a dali poctivě každý živák, tak před vámi smekám. A musím říct, že mezi vámi jsou tací, protože nám chodí zprávy, fotky, psali jste nám na e-mail, psali jste nám do Messengeru, jak si to užíváte a že opravdu jedete poctivě jeden živák za druhým. Není vás určitě tolik, ale jsou mezi vámi tací, fakt jako borci, takže jak říkám, před vámi smekám. Ona je to opravdu nálož, jen si vzpomeňte, když máte nějaký festival a jste tam od čtvrtka do neděle, co to stojí sil, ale každopádně ten zážitek stojí za to. Stejně tak, jako dle vašich vzkazů jste si užili i ten on-air festival na frekvencích Rock Rádia. Kamil Dráb vám přeje hezkou dobrou noc, odpočívejte, zrelaxujte a samozřejmě vám přeju taky úspěšný start do nového pracovního týdne. No a budeme se těšit na další ročník Explosive Summerfestu. A teď už k víni.
1: Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.

Explosive Summerfest 2026. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Explosive Summerfest 2026.

Yeah.

Explosive Summerfest 2026. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Explosive Summerfest 2026.

0: Explosive Summerfest 2026. Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Co šumíš? Šumět mají bory, ne Rock Radio. Naštěstí jsme v dabu. Nalaď si nás ve svým chytrým rádiu nebo v autě po celé republice a už nepřeslechneš jedinej slušnej riff. Slušná jízda jedině s Rock Rádiem v dabu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. V dabu.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla, byl, byla, byl, byla, byl, CZ.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak, poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
1: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. No.
2: Co ty, tati?
1: Já bych rád, ale mám maminku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co to děláš?
2: Já jsem...
1: Neslyším. Nahlas.
2: Rozklepával nejtek.
1: Já jsem do toho kuchal kladivem a omylem...
2: Tohle?
1: To zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si vemu nové...
2: Taky se rozklepávají nejtky, co?
1: Koudelko, já tě sleduju už dlouho, já se kolikrát dívám jinam, ale pořád tě vidím. Ty jsi na nejlepší cestě k Chochouškovi.
0: Rock Radio. Konec legrace.

DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodní Halík, takhle by to dále šlo. Já rozumím ty vaši náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě po směně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru, Halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A tou je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když potom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam, no půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší, nižší, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, Halík.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Rock Rádio. Konec legrace.